jako když kouzelným proutkem mávne, jsou tu chvíle dávné, prosinec.